výborně, rač jste dovolit. A poslala jste mi večer tuto listinu, datum 1830.

0: ale vždyť to přece psala. Nesporně Elina Makropoulos.
1: To jsem blázen.
0: Je to ta tatáž ruka, jako na mých dopisech.